ich prosím k sebe zober, príď a povedz svoje áno, nech mi svitne nové ráno, ty si tá, čo v tichu moju prepíš.

si hrát, já s úsměvem si říkám, jsem a ví. Ty sny, co ve mně spaly, si znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.

0: znovu nechám zdát. Zlé křivdy sotva někdo napraví.
1: Ten dlouhý kabát sticha

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny.